Milujem jeseň, tedy lístie zlatně a ostýchavá breza bělodýcha. Milujem jeseň, nabyla som plátně měša farby kriku vtákov i rybieho ticha.